0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Oh.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: 9-4 hodiny.
0: Posloucháte
1: Hej Rádio.
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si...

0: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete

spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustruž. Basta.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.

Je nad slunce jasné, že toto byl Tommy Johansson a Sara Perchettiamo na rádiu Hej. Zdar a sílu a samozřejmě práci čest. Skoro se stává tradicí, že můj hlas a choroboplodné tělo je vaším občasným ranním budíčkem. A zvláště v tento zástačkový den mě to hrozně baví. A vlastně ani nevím proč. Je středa, jeho tam 1.7. a zbytek si řekneme, až se obleču, protože přece jen jsem nahej.

To byl tuším rok 2014, někdy takhle v polovině minulé dekády. Láďa Křížek stál jako bájný pták Felix Popela, dal dohromady novou partičku Krejson a natočil album Návrat krále. A pak jsme dělali nějaký takový nějaký koncertík, no a Láďa za mnou přišel a říká mi, člověče, kdybys mi řekl, že mi u dveří baráku na konci republiky zazvoní u dveří někdo, já otevřu, tam stojí Radim Pařízek a nabídne mi, ať jdu hrát do Citronu, tak bych tě polil asi studeným kýblem vody. No to bylo tehdy, no pak následovala ta velká kolika mezi Citronem a podobně a už jednou to bylo zase všechno úplně jinak. No nic, dámy a pánové, máme 6 hodin 14,5 minutky, to znamená vlastně 7:15 ráno, dneska ve středu. Připomínáme si Světový den mezinárodní spravedlnosti. Ojojojojoj, často je neoficiálně slaven také jako Mezinárodní den vtipů. Tak v České republice je tento den zároveň prvním dnem letních prázdnin a v kalendáři má svátek Jaroslava. Tak dámy a pánové, Mezinárodní den vtipů mi připadá daleko takový vtipnější název než Mezinárodní den spravedlnosti. To bychom se nikam nedostali. A když den vtipu, tak vtipně přebereme okamžitě písničku Buena Social Club. To bylo tehdy. Buena. No je to Buena vodka Social Club a tehdy se to jmenovalo jako národní mexická písnička. Kurník, zabijte mě. Nevím. Tak nějak, když to ty vodky, tam bylo jiné slovo jenom.

Mě ten fotbalový turnaj zabije, jako jo, prostě. Včera jsem sledoval Francie, Švédsko, výsledek 3-0 asi znáte, a také Mexiko, Ekvádor. Tam jsem trošku fadil Ekvádorcům, ať se nepozabíjejí, když přijedou domů. No, nakonec to Mexiko vyhrálo 2-0. No, to je jen tak pro okraj, no a na okraj, že? Samozřejmě, co si budeme nalhávat? Ranní proud slova hudby je v

0: Ну и, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы ничего не против этой музыкальной контрреволюции. Ну и вот здесь басторы.
1: Дам си, что хце. Граю си, что хце. А баста.
2: Со си то рикал?
1: Ниц, то я ен так.
3: Jirka Basta, neohrožený rocker.
0: No, jak já сказал, здесь басторы. Ne, dělám si legraci ze všeho, a hlavně protože jeden vtipu, tak co by ne? 6 hodin 25 minut, tady jsou panoptikáři. A jak jsme na pódiu správně jednou řekli místo bátory, jsme řekli bastory, no a bylo to jako bujka, jako hrom. Ale vydařilo se. Tak ať se vám vydaří dnešní ráno, dnešní vstávání, dnešní kolony, dnešní zase rozjímání.

Ale ten prvek tam byl, jako jo, co jsem tam zaslechl. Macinko, Macinko, a to byla asi jiná písnička, no nevadí, každopádně se s tím stotožníme. Přátelé, tady přišel zajímavý e-mail, jo, a mě nad tím zůstává rozum stát, já jsem samozřejmě měl úplně jiný příspěvek pro vás, ale srdce vás zveme na náš zcela nový online minikurs, minikurs ukončování pracovních poměrů. Chápete jednu věc? Někdo prostě vydělává peníze tím, že vám pozve a začne vám vykládat o tom, jak máte ukončit pracovní poměr. Vy jste vůbec rádi, že máte šichtu, že máte práci, a třeba i dobře placenou, třeba i mizerně placenou, ale minikurs ukončení pracovního poměru. Tak to jsem ještě fakticky nezažil a je pravdou, že já se stále učím a stále učím. Ale na dudy jsem se nikdy neučil. To Bon Scott, to je úplně jiný šálek kávy v jiném modu.

mě naprosto kalící písnička Electric Cowboy a Offspring Let the Good Times Roll. Takže ve své podstatě jsme pokročili dále. Dneska máme 1. července a roku 1956 Elvis Presley zpívá píseň Humdak v pořadu Stephen Allen Show televize NBC. Jelikož jde o rodinný program, Elvis nesmí kroutit pánví, je oblečený do smokingu a písničku zpívá přímo psovi, který je ve studiu. Něco podobného jako já, když vysílám a mám tady svého domácího pána. Rok 1963, Roddy Button se narodil z Fade No More. Rok 1969, John Lennon a Yoko Ono havarují autem ve Skotsku. Lennonův obličej si vyslouží 17 stehů a Yoko jich bude potřebovat 14. Ovšem, v jejím případě to moc nepomohlo. O tom žádná. Tady máme album Double Fantasy a skladbičku Starting Over.

Pohled na hodinky říká, že máme 6 hodin 45 minutek. Baskytarista skupiny Skid Row, o kterém jsem tady včera hovořil, Richard Bowlen, odhalil osobní rozhovor, který vedl s bubeníkem Pantery Willy Paulem, taky už na druhém břehu. A to na pohřbu jeho bratra Dimebaga Darrella. Bowlen měl dlouhý a blízký vztah s Paulem i Dimebagem, pramenící ze společné historie jejich kapel. Skid Row byli jednou z prvních velkých mainstreamových kapel, které vzali Panteru na turné a přivedli tehdy do značné míry neznámou metalovou skupinu na jejich turné v roce 1992. Během nedávného vystoupení v podcastu Talgis Jericho prozradil Bowlen, že se chtěl spojit s Panterou poté, co si vyslechli jejich album Cowboys from Hell z roku 1990. No ale když se blížil čas na turné, vlastní turné po Guns N' Roses, tak nějak vlastně na to nepřišlo vůbec a zůstal ve Skid Row a dále už nepokračoval, což ho později mohlo klidně i mrzet. No, nemuselo ho to až tak moc mrzet, protože potom se stalo to, že v druhé dekádě nového milénia, nebo vlastně ve třetí už, si vzali Erika Groundswella a společně se Skid Row natočili Tear Down, skladbičku, kterou vám právě podsouvám a která je tak 2-3 roky stará.

0: Za 9,5 minutky bude 7 hodin. V příští hodince mimo jiné budu budu oznamovat, co se to vlastně stalo s hitparádou včera. A ten článek, který je na našem webu, já to musím uvést na správnou míru. Ono to není špatně napsáno ani omylem, to je všechno v pořádku. Jen to chci dovysvětlit, aby bylo mezi námi jaskyňovcami trošičku více jasno. Takže těšme se na příští hodinku a vysvětlení jak a co.
1: Jirka Basta, střelec plné zbroje.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

Jako otvírák to byli teď momentálně The Roadhammers a jsme se v podstatě bývalí kotlíkáři, se kterých se stali rockeři a udělali ten světový hit. Přátelé, musím teďkom říct něco velmi důležitého. Když se podíváte na naše webové stránky, jak jsem avizoval na sklonku minulé hodiny, tak je zde napsán takový článek o tom, že hitparáda má technickou přestávku a konkrétně, že v podstatě ve dvou reprízách tady z důvodu náhlé zdravotní indispozice autora hitparády Jirky Basty se vysílání včerejší hitparády nekonalo. Já vám to vysvětlím úplně jinak. Ono se nebude konat celé léto, ta hitparáda se mou maličkostí. Ono to vypadá, že po ránu jsem happy. Jo, to by se dalo říct, že po ránu jsem happy, napumpovaný antibiotiky a všemi možnými léky, alektvary a medikamenty. Ovšem není to takové veselé, jak si člověk myslí. Jako a onkologická operace mi čeká 13.8., co znamená 13. srpna. To znamená, že já si od hitparády dávám teď pauzu, poněvadž kdo se dotkne hitparády, ten onemocní. Byl to předtím Bitlíček, potom to byla Aleš Chorobka, teď jsem to já pro změnu a kdo se toho ujme teďkom, tak ho chytne něco zase na podzim. Musíme to brát optimisticky a s humorem. Konec konců je dneska mezinárodní den vtipu, když na to přijde, tak nějaký sem můžete klidně hodit a do tohoto dnešního rána, ještě té hodinky, kdy to předám potom na závěr Milanovi Krčilovi, tak třeba ještě nějaký vtípek hodit do placu. Já se tomu nebráním, tady jsou Bonfire, přeji vám krásné ráno, 5 minutek po 7 hodince. Tak, buongiorno, zdravstvíte. Čeč, chopáky, děvčice.

7:13 a toto byl Míša Šenkra, jeho partička. Ale máme 1. července a víte vy vůbec, že se dějí takové různé změny, které nám můžou i nemusí zpříjemnit život? Tak pojďme si to teda říci, protože 1. července, nebudeme si nic zalhávat, je to hodně změn, které vlastně v podstatě, když se nám ten rok přehoupil do druhé poloviny, nějakých 184 nebo kolik dní nám schází do nového roku, no ale to uletí, nebojte se. No a přichází řada významných změn. Od 1. července definitivně končí výjimka, díky které

0: vytahovat peníze, a ne malé, a budeme to muset dělat, jinak to hrozí pokuta prý 30 až, počkejte, ne, 50 až 300 tisíc, myslím, že taková nějaká. Dále bude nový výstražní systém Českého hydrometeorologického úřadu, nižší zálohy OSVČ. Česká pošta obnovuje posílání zásilek do USA a Portorika. Vše od 1. července. Velké změny nastanou i v zásilkovně, ale to si však musíte sami zjistit. No, těch změn je trošičku víc, než bych předpokládal, až se mi z toho točí trošičku hlavička.
1: No jo, co se dá dělat?
0: 7 hodin 15 minut, 4 na 8 a tady jsou Morčata na útěku.

ten jeho hlas. Máme 7:23, takže máme tady ráno poté, co nám tady zasténal Paul Stanley a jeho partička vokální instrumentální Kiss. Konec června si pro nás připravil, přátelé, extrémní počasí, jak se zdá, do normálu se nevrátíme ani v červenci. Podle dlouhodobé předpovědi počasí to totiž vypadá, že i v prvním prázdninovém měsíci se pořádně zapotíme. Červenec je tady a meteorologové tak mají čím dál jasnější představu o tom, jaké to počasí bude. Až do poloviny července bude následovat období s nadprůměrnými teplotami. Období od konce června, tedy od včerejška do 26. července, jako celek bude pravděpodobně teplejší než je obvykle pro tuto roční dobu. A vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně, říkají tomu, konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadných srážek může být regionálně velmi rozdílné. To znamená, že léto pokračuje v plné parádě. Stejně tak, jako teď momentálně novinka na Hi-Rádiu v podání skupiny Europe 1-1, kterou zveřejnili v květnu letošního roku. A budou mít jeden jediný koncert, a to v listopadu v České republice, u mého bývalého zaměstnavatele. Tady jsou Europe.

Tak když na to přijde, Can't Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat, samozřejmě Van Halen. Skladbička, která byla vydána v březnu 95 jako druhý single z jejich 10. alba Balance a vznikla poté, co producent Bruce Fairbairn požádal o píseň zaměřenou spíše na pop. Místo hledání ve starých archivech se Eddie Van Halen rozhodl napsat novou hudbu od nuly. Píseň napsali všichni členové Van Halen a vzdává poctu písní Raye Charlese a Can't Stop Loving You. Zejména ve verši, kde Sammy Hagar zpívá Hey Ray, What You Said It's True. Píseň byla nejúspěšnějším singlem Van Halenu z tohoto alba a byla jediným singlem, který se umístil v první 40 hitparády Billboard Hot 100 a vyvrcholil na 30. místě. No a byla to taky poslední píseň Van Halena, která se ve Spojených státech dostala do první 40. Singl se také umístil na 3. místě v kanadské hitparádě. No a tak pokračoval dále. Mně se ta písnička hrozně moc líbila, tak jsem vám ji tady podsunul. No a teď už budeme pokračovat dále. Na řadě jsou Halloween. Co by na to? Dalo by se, že jo? No, kolik máme hodin? 7 hodin 36 minutek. Pomalu čas je pouho.

myslím, že to byla loňská novinka skupiny Halloween, kterou jste právě slyšeli na Hej Rádiu. A koukám na hodinky, 7 hodin a pomalu 45. minuta. Milan Krčil mi právě oznámil, že předkoška vydrhnutá, fous zastřižený, vlasy nagelovány a že je připraven se svým virtuálním týmem rozjet tu pařbu po ránu až dopoledne. Nechám to vyloženě na něm, ale ještě předtím vám řeknu jednu informaci, která byla včera zveřejněna. A řeknu to záměrně z toho důvodu, že kdysi 100 000ové město Havířov, které jsem tak miloval a ve kterém jsem prožíval všechny věci z začátku, tak dnes je z toho taková vesnička středisková, ale víte co? No, dříve jsme tam normálně od pondělí do neděle mohli chodit, pařit, kalit. My jsme tam žili v úplně jiném městě, jako kdysi dávno, jako jo, myslím tím v 80. letech třeba. No ale jejich slavnosti havířovské jsou už megaslavné, co se týče programu, a zveřejnili včera plakát, že tam budou Eurythmics, Rita Ora, jo, další takový popáci jako Košín, a tak to nás nezajímalo. Vždycky tam ale přitáhnou nějaké umělce, hráli tam Halloween, hráli tam Accept, hráli tam Škorpici loni třeba a ten Brain Adams a tak dále. Dlouho tady píšou, že hudební host bude zveřejněn 1.8. Ten hlavní velký páteční rockový host bude zveřejněn. Já jenom nechci, ale prosím vás lidi, neže mě prásknete, neže to na mě řeknete, jako jo, ale já jsem tak nějak zaslechl v kuloárech, že už dlouhodobě se mluví o dvou kapelách. Z toho ta jedna má logistiku horší jak ta druhá, to znamená, že jedna strana by chtěla Green Day a druhá strana Volbeat. Já jsem na té druhé straně, B je správně. No a je to samozřejmě z Dánska, to znamená, že to je, vyjde to levněji než z Ameriky. No uvidíme, ale mimo jiné by vás tam mohlo zajímat, že v tom termínu, který vlastně je, to znamená 4.-5. září, kromě Eurythmics s Davem Stewartem a tak dále, vystoupí třeba také kapela Battle Beast, ta už by nás mohla zajímat v našeho portfolia, zcela určitě Eclipse, nebo možná i Nick Kershaw, těžko říci. No ale já se budu, a jsou tam další, ještě další, jednu kapelu dokonce dodává i můj agenci, ale to už není podstatné. Podstatné je to, že Battle Beast, na ty se já budu těšit určitě. Doropeš, nevím, jestli vás bude zajímat, ale je to přece jenom pořád ještě roková královna, takže i Doro bude v Havířově, to znamená, že to 4.5. Já v té době budu ve Skaleji v Kalabrii, pokud tedy přežiju svou operaci, ale věřím tomu, že ano, protože Milan Krčil mi dodává barbituráty z perníku. Protože z Pardubic posílá perník jako v balíku, já buď jsem za to strašně vděčný, akorát se furt sype. To je ale blbost. Milane, jestli mě slyšíš, tak se z toho musíš počurat normálně, ale bacha na prostatu. Jo, z mé strany je to úplně všechno v této chvíli a mi nezbývá nic jiného, než pustit takovou klasiku od kapely The Who, Behind Blue Eyes, a věřit tomu, že dnešní středeční den si patřičně užijete. No a já vám potom třeba někdy řeknu, jestli vůbec ještě naskočím, jak to bude. Tak čau a hezký den.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Já samozřejmě Jirkovi za předání slova děkuji. A Jirko, samozřejmě ten prášek je velmi kvalitní, ten první, který mám na mysli. Proto si tak veselý, proto si tak veselý.

Tak nám se podařilo se dostat do éteru, trošku porod to byl, ale jsme tady s váma. Prostě ta technika ještě asi je přehrátá, nevím. Karel se směje, ten to má úplně u.

0: Full Time Rock for You.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Ano, je to tady a raní éter, raní proud na vlnách a frekvencích rádia. Hej, je druhá minuta po osmé raní. My si to za okamžik nastavíme, takže nám dejte ještě chvilenku, nalajnujem a půjdeme.

Většina z vás rozhodně poznala Gary Moore. Nastartoval ranní proud. Patricia Benatára, to je další muzika, kterou nabízíme. Jinak Jana Ohebná už je tady také, přišla velmi brzy a říká, Nelánku, nerozčiluj se. Tady máš kávu s koňáčkem. Janino, pojď se. Co? Ještě, že tě tady máme. To je nádherný.

Tak je to dobrý, je to lepší. Už jsme skoro tam, kde potřebujeme být. Luděk v Luhačovicích se probouzí. To je stejně úžasná práce, zvukař, technik v rozhlasech, v rádích, jo. Po 8 raní, jako. No tak, Luďo, prosím tě, ještě mě to vyváž do stereo, protože se slyším jenom v jednom. Děkuju, výborně. Coldplay.

Dámy a pánové, velmi úspěšná britská 97-1997. Londýn, Coldplay, Chris Martin, Johnny Beckett a další. Skvělá muzika za námi, před námi ta další. A před námi také čtvrt na devět.

ze Švédska, zamíříme rovnou do Německa. Čekají na nás průkopníci evropského power metalu Hamburg 89. A si už tušíte, Gamma Ray.

Dámy a pánové, tady ten správný čas. Krátce a těsně skutečně pobudováte. Honza Riedl, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic Česká republika. Už za okamžik živě live.

0: Je to tady Honzo, krásné ráno a slyšíme se.
1: Slyšíme se, je to pětkou, tohle signál, který máme rádi, dobrý den všem.
0: Nádherně, ano, já už můžu říci vlastně po tom čase, co spolu Honzo vysíláme, tak že už jsem vlastně takový kolega můj a zároveň kamarád. Já jsem se několikrát chtěl ještě zeptat, než půjdeme na silnice, jestli bychom se nemohli domluvit, že já bych strašně rád, jestli byste třeba mě také mohl dělat tiskového mluvčího, co se týká třeba, já nevím, třeba složenek, plateb, rodinných věcí, záležitostí, smluv okolo bytu, nemovitostí, šlo by to třeba taky takhle?
1: No, jde všechno, ale tohle bych vám opravdu teda nedoporučoval, nedopadlo by to vůbec dobře. Já si myslím, že by vás vystěhovali a ještě vypadla nějaká instituce. Já bych do toho nešel tady do toho, neriskoval bych to. Já bych mě nechal pěkně v tom asfaltu.
0: Výborně, tak pojďme na silnice, co se děje v České republice, mrkneme na to.
1: Co se děje, no, jako bouří to už od noci, docela jsme s ním bojovali. Naše asistence, posílená asistence, jezdila po všech čertech ďáblech, po každém kilometru sbírali jsme větve, likvidovali jsme, to znamená, že na dálnicích, na silnicích, alespoň na dálnicích určitě se teda nestalo, že by se nějaký následky výrazně podepsaly. Kromě D10 mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm, kolem kilometru 46, tam krátkodobě, myslím si, že to bylo kolem 4. hodiny, došlo k zatopení, protože jak ten slivák spláchnul všechen ten sajrajt z polí a odpadky a větve a listí a tohle to na chvíli ucpal odvod, to znamená kanalizaci, to jsme okamžitě pročistili, takže během nějakých 10 minut jsme společně s policií opět dávali původně na chviličku zavřenou dálnici do provozu, takže to bylo dobrý a bylo to nad ránem, nikoho to nějak moc nepostihlo. V tuhle chvíli máme tady nějaký kolonky na Pražském okruhu ve směru od D1 před prvním tunelem, to je Komořanský, tak prověřujeme si nahoru, se tam o ten tunel nepokusil nějaký nenahlášený nadměr. V tuhle chvíli je tam 15-kilometrová kolonka, za tunelem ještě potom následuje, kde je 5-10-minutová, není to žádná tragédie, je to prostě ranní špička. Jinak D5 dojíždí do Prahy relativně slušně, relativně, nechci nikoho urazit, a pražský okruh od D5 směrem na D1 je taky pomalejší, naberete tam 10 minut, ale není to žádná tragédie. Tak či tak varuju před oblastí letiště, D7, to je ta Chomutovská, to znamená od Slanýho, a tam je dálnice zúžená do jednoho jízdního pruhu ve směru do centra, to znamená v tuhle chvíli je tam zdržení 15 minut, dalo se to čekat. Jinak varuju před tím, že na D8 už je to cejtit na příjezdu od Ústí nad Labem a od Roudnice, je tam 15 minut pro osobáky. Dneska totiž začala výměna povrchu na Gbelský, dlouho avizovaná TSKčkem, tohle je pražský asfalt, ale samozřejmě, že se nám to přelívá na tu dálnici. Jenom na dálnici je v tuhle chvíli zdržení 15 minut, je jenom na dálnici, jo, potom budete pokračovat dál podle svého cíle, držím palec. Tak potom je ještě kolonka, ta je bohužel povinná u Brna na křížení D1, D2. Tam je kolona někdy od 182. směrem od Prahy, pro osobáky je to nějakých 25 a pro velký kamionáky to vidím tak na takových 45-50 minut, což ještě pořád řekl bych, že jde. Jinak v tuhle chvíli, když se podíváme, tak musím zvednout svůj meteorologický prstík varovný, a sice běží výrazná vlna bouřek, blíží se to od západu, respektive prakticky celý západní Čechy už jsou pod nějakýma srážkama a ty bouřky, ty jsou v tuhle chvíli někde na linii Domažlice, Plzeň, Kladno, Ústí nad Labem, předpokládám někdy kolem takový, já nevím, 9. hodiny by to mohlo být na západním okraji Prahy nebo v Praze, uvidíme, jak to bude postupovat. Z čehož vyplývá jedna důležitá věc, a sice ty bouřky se, myslím si, že projeví v Praze, to znamená, kdo se v tuhle chvíli chystáte odletět z Prahy zvlášť někam na nějakou příjemnou dovolenou, tak takový ty odlety, když se podívám na odlety z pražského letiště, to znamená kolem 9. Frankfurt, Kodaň, Milán, Palma de Mallorca, Nottingham, Frankfurt nebo Istanbul, tam bych se trošku obával o nějaký zdržení. To jsem ale širokospektrální.
0: Ty bláho, jako Honzo, já ani nedýchám, já jsem říkal, kam jsme to vzali z těch dálnic, vy máte přelet jako hrom a to je dobře, protože naši posluchači se dozvídají nejenom o tom, jak se jezdí na asfaltu, co bychom měli dodržovat, pitný režim a tak dále, kde je jaká rychlost, kde jsou jaké překážky nebo kde to musíme obět. Ale my se dostáváme do meteorologického dění ještě a my se přesouváme na letiště a my se přesouváme i na aerolinky, kam poletíte, jak to tam bude vypadat. Honzo, to je nádherný servis. Nádherný.
1: Já se začínám trošku bát, protože jak znám Richarda Klímu, který tak nádherně mluví jako tiskový mluvčí za řízení letového provozu, tak jestli se tohle domákne, tak na mě potřebuje osobně hrdlořeza.
0: Ne, bylo to úplně úžasný. Honzo, bylo to úžasný a pojďme si říci, že v létě tohle to budeme takhle praktikovat. Bylo to rozšířené zpravodajství s briefingem Honza Riedl, ředitelství silnice dálnic. Honzo, moc děkuju a těším se na ten další vstup. Díky moc.
1: Cokoliv si budete přát, krásné léto.
0: Děkujeme.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Hey Radio, Radio. CZ.

0: CZ.
1: Riverfest 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Vilenčok Bypass, Alžběta, Headfire a další.

0: Radio Hey. Koudenní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denverfest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Dámy a pánové, čas letí, utíká to. Stejně tak jako život, a proto si to musíme užít a užívejte si Ker, ani Ether, ani Proud, který vám přináší Enteria Holding Pardubice.

Takže předpokládám, že série 7 muziky, která šla před zhruba čtvrt hodinou, tak jste asi úplně neslyšeli. My se k tomu začneme možná malinko vracet, abyste si to naposlouchali, abyste si to trošku vychutnali a užili. Jedeme s další muzikou a čekají nás také další informace.

Tak se tam to tam věží a frčí Nightwish 9:30. Lordi si ještě dáme. Jak to změnil Honza Riedl, bouřky nad Prahou budou dělat komplikace samozřejmě i se spojem, co se týká frekvenčním spojem a se internetem, tak uvidíme, no.

Už zastáváme tady 40. minuta, potřebuje podeváte. Podeváte raní. Už žádné spaní ani, no však víte. Každopádně to snad dojedeme do té půl 11. nebo 3/4 na 11.

0: Full-time rock for you.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonátor. V sobotu například Vilenčok Bypass, Alžběta, Her-

0: 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Ano, je to tak a my s vámi vrčíme do poslední části a zkusíme to dojet skutečně až do té skoro 50. minuty. Po 10. Dimitrie, dej Bůh štěstí.

Taková se stala Trautenberg. Za malý okamžik 10:45. Raněte, raní proud a stále s vámi. My to projedeme tak nějak bez větších technických zásahů a vstupů, abychom hlavně vydrželi s vámi zhruba do té 50, nemám na mysli jenom jako 50. minuta, jo?

Na Skarvine Ingot. My uzavřeme českou sodu a českou sérii vaším písničkovým přáním Martina. Zíčany u Prahy, jsme na záradě, posloucháme Mildo, je možné Valda Gang, už to tam frčí. A ne na jednu noc, ale na jeden podvečer se s vámi také sejdeme v Chrasti u Chrudimi 30. červen.

Ano, je to tak, nezapomeňte na to. Že skutečně 30. července s Spartou a kapelou The Paper Jack náměstí Chrast u Chrudimi, nádherná muzika, tenhle ten podvečer s vámi společně.

0: CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
0: Hey Radio CZ.

Dámy a pánové, fanoušci metalu, na volách a frekvencích rádia, hej, je skoro dobojováno. 45 je tady, Lemmy Kilmister za námi, před námi ještě Guns N' Roses.

Je to tady a je tady také děkovačka vám, že jste s námi vydrželi a zůstali v tomhle našem hudebním boji dneska, především technickém. Já děkuju svému týmu, který mi pomáhl očima, děkuju. Kamarádi, děkuju. Vždycky důležitý, hele, pamatuj si, vždycky důležitý je dojet. Dojet to, jak to říká Honza Lido. Honzovi děkujeme za dnešní ranko taktéž. Teď ještě, aby se nám povedlo odpojit se, předat to Praze, do Prágu. No kdyby náhodou, tak už víš, no jako. Rádio Hej má úžasné fandy. A se budeme loučit a řeknu nazdar. A vy zdr. Tak takhle by to mělo vypadat vždycky, jo.

Tak pojďte, vyzkoušíme to. Nazdar! Krásně vám to jde, hezky. Hezky jste slyšet. Šikovný! Mějte se krásně. Ahoj!

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
4: Jsi na šrot, to by taky, jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajda Šrot, my jsme na šrot, Cajda Šrot po celý rok.
7: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Nelenčok.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci. Názory a rady skutečných odborníků. Investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky. Zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey. Kvalitní rock.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc. Tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme. No a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

I'm wanting.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístek na Rock Castle a pokud ho chcete získat, tak koukněte na Facebook Rádia Hej. Na festivalu Rock Castle to letos rozsvítí Powerwolf a v dnešním Marotovoreji si od nich poslechneme album Wake Up The Wicked.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Marotovolej je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli album Wake Up The Wicked od Powerwolf, který vystoupí na letošním festivalu Rock Castle. Pokud byste chtěli získat lístek na Rock Castle, tak koukněte na Facebook Rádia Hej a tam se dozvíte víc. To je ode mě dneska všechno, uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

hudební festival Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.

0: Rap for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruk a jde do Rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? V Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čokbaj.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Jonáška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Melanchok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.

Tak, hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady 1. července, první prázdninový měsíc dokonce. A taky víceméně první prázdninovou středeční Rock on Air. Od mikrofonu rádia je vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do Rock on Air, tak odevírák a pochopitelně i kalendář. Dneska odevírák, co by to mohlo být? Guns N' Roses třeba? Zkusíme to, no.

Tak se na to podíváme 1. července. Pokud jste neslyšeli v noci nějakou ránu šílenou, jo, tak to se zlomil rok zrovna o půlnoci dneska. Tak to začneme rokem 1935. 1. června se narodil James Cotton. James Cotton to je několik kapel, povětšinou bluesových, ale taky proslují Moody Waters. Ty bychom mohli taky zkusit, uvidíme, jak to dopadne. Ale tohle to je klasika.

pak tady máme koho, respektive kterou. Takže vám letopočet neřeknu, dneska má narozky 1. června Debbie Harry, vlastním jménem Angela Trimble. To jsou blondý, nějakou hitovku od nich.

Tato paní je mimo teda toho zpívání, jo, tak ještě významnou americkou skladatelkou populární muziky. Já tady mám Freda Schneidera a tady ještě najdu, to bude možná, ale jestli to najdu, jo, to dá práce, jednu takovou závažnou věc, ale to za chvilku. Tak tedy, v roce 51 se narodil 1. července Fred Schneider a to bude B52, asi jo, no.

Tak to byly B52 a speciální kapela, znáte jistě všichni. A skočíme o rok zpátky, rok 1949, to dalo trochu práci, než jsem to našel. V roce 1949 se 1. července narodil Rudy Kovanda. Brňáci jistě znají, nemusím blíže představovat, je to taky formace Los Brňos, to znamená Radek Baltlegy, Franta Kocourek, Rudy Kovanda pochopitelně a další. Co si od nich dáme? Od Los Brňos. Dáme si Doňa Broňa. No dobrý, tak si užijte, Brňáci.

Vidíte, milí posluchači, co byste chtěli víc? Latinu a ještě zaspívanou brněnskou nářečí? Honte, co teda? Dobrý, no, nemožný, hned zázraky do 3 dnů u nás na hejku. A takže zdravíme Brňáky, jak jsem říkal, a máme tady rok 51, to znamená, tento už jednou byl a je tady zas, jak říká limonádový hoe. Tentokrát je to ovšem ne Fred Schneider z B52, ale Victor Willis z Village People. Ty měli jeden obrovský hit a nějaký mládežnický hnutí americký je kvůli tomu žalovalo dokonce. To když vás někdo žaluje kvůli písničce, tak je zřejmě dobrá.

Já jsem si tady během skladby snažil vzpomenout, vzhledem k mému věku dokonce i úspěšně, kdo je žaloval. Jimka to byla. To byla mládežnická organizace americká, něco mezi skautem a takovým tím spíš takovou tou církevnější verzí skautu. A ty je žalovali kvůli tomu. No. To... Ale podíváme se dál. Podíváme se do roku 1952. To se narodil 1. července Leon Chancellor, takhle by to bylo správně, mezi přáteli nazývaný Ngugu, to se říká daleko lepší, no a to je Santana, pochopitelně.

To je dobrý kousek tohle. A teď máme rok 1954. 1. července se narodil Randall Howe. To jsou Lynyrd Skynyrd. To by slibovalo i dobrou muziku. Co by takhle Sweet Home Alabama?

Tak to postrčíme o kousek dál, co tady mám dál. Teď bude něco muziky pro Intoše. Tak vzdělání se cení, že jo. Tak to bude Michael Sanchez, který se narodil v 57. 1. července. Pochopitelně kapela na úrovni. A budou to Deep Forest. Mezitím jsem přeskočil rok 56, tak se vrátíme. Co stane? Tam jsou taky zajímavé věci.

Tak to byli Deep Forest a teď tady máme ten 56., jak jsem vám říkal ještě. Elvis Presley 1. července zpívá píseň Hound Dog v pořadu Steve Allena na televizní stanici Steve Allena, no to bylo známý show, na televizní stanici NBC. Ovšem, tady je problém. Pořad Steve Allena na NBC je ryze rodinný program, takže Elvis musí být oblečený ve smokingu, nesmí se tam kroutit, jak on tak s tou pánví dělal, že jo? Vždycky ty jeho faninky si byly úplně hotový. No a písničku zpívá přímo psovi, který je ve studiu. Pakli teda psi mají rádi rock'n'roll, možný to je, že jo? No, tak to mohlo i klapnout. You ain't-

Tak to bychom měli Elvise a máme tady rok 58. V 58. 1. července se narodil Jurečka, Dunaj, domácí lékař taky a další kapely. Já vám ho pustím v takovém triu, to byl takový zvláštní spolek, Václavek, Ostřanský a Jelínková. Ty natočili takovou hezkou věc, jmenuje se to Ich sitz und spiele. No, tak člověk aspoň procvičí jazyky, že jo, v tom rádiu. Sitz ich und spiele. A je to takový úlet, jo, ale je to hezký, já vám to pustím.

No a Beatles asi nevyhrajem, jak to vypadá. Tak co tady máme? V roce 67 od 1. července album Kapela klubu opuštěných srdcí Seržanta Pepře začíná svou 15 týdnů dlouhou pouť na vrcholu amerického žebříčku albového. Tak co bychom si mohli dát? Něco hezkýho. Speciálně teda. Tak si dáme třeba, když jsem maléru, pomůžou mi kamarádi. To je docela hezký a já si myslím, že nám to vyjde do konce kalendáře. Tak to zkusíme, no. Tady to máte.

0: Tak přátelé, teď to musíme domluvit chvilku, protože to vyšlo jen tak, ale vyšlo to celkem dobře. Tak mi vydržte chvíli, než mi tady odkapají ty čísla na těch digitálních hodinách na monitoru. Já tady mám první přání, jo, a to bude za chviličku. Já se podívám, jak jsme na tom s těma hodinama, tak mělo by to vyjít, teda si myslím, takže pozor, dokonce přesně, 3, 2, 1, teď.
1: Bylo 20 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.
0: Jako první se do čela peletonu promojoval Káva z Kosovky a je to na novou Metaliku, tak zdravíme a posíláme.

Tak zdravím ještě jednou do Kosovy hory, tady do Kosovky, Kábu a všechny tam. A máme tu druhý posílá moc krásných pozdravů a obejmutí našemu milovanému tatínkovi, tvoje milující holky, a k tomu přidává Vladěnka Titan Rock Touhy.

tady máme Vaška, zdravíme Vaška, děkuji za přání a Vaše, no tak, a Vašek dává traktor, nebudete tomu věřit, Vašek dává traktor a konkrétně píseň Siluety. Tak jo, jak říká Vašek, traktor forever.

No a teď přišlo hezký přání od Jerryho, to znamená spoza ještědu. Píše, dobrý večer, pane Kulík, dnes prosím, vyberte song dle vaší chuti a nálady. Celá naše parta, Jerry, Ivanka, Péťa, Zuzka, Radim a Maky z Podještědí. No, já vám rád zahraju teda něco podle mýho výběru, ale předem varuju, jo. Moji přátelé říkají, že vždycky, když někde se zúčastním nějaký seance s přáteli, tak to jsem ten, který předváděním kvalitní hudby, jo, dokáže zkazit každý večírek, jo, takže se varuju dopředu. A já jsem vám teda vybral, jo. Když už jsme v kalendáři mluvili o tom seržantu Pepsovi a on má výročí, takže v Americe byl v albový hitparádě, byl 14 dní v jednom kuse první, v 67. snad, nebo jak, nějak to bylo. Tak já vám vyberu z tohohle kouzelného alba, který je fakt dobrý, jo. Tak vám vyberu Benefici pro pana Kaita. John Lennon s Paulem McCartneym se inspirovali k napsání téhle věci jednoduchou záležitostí. Lennon koupil ve starožitnictví nějaký plakát z viktoriánských doby, kde cirkusoví umělci oznamovali, že ve prospěch vysloužilého artisty pana Kaita uspořádají benefiční vystoupení, kde budou zvířata, umělci, klauni a bude tam i koníček Jindra, který tančí valčík. A já bych tomu jedině dodal, že jsou tam, je to takový experiment hudební, jsou tam dokonce parní varhany. Doopravdy parní varhany, jo, skutečně parní varhany, takový nástroj existuje. A dokonce jsou i virtuózové, kteří na to hrají. Je to taková, jako, jak bych to popsal, je to taková malá lokomotiva, ale nejezdí to, jo, hraje to, jo, takhle, netahá to vlaky. Tak si to dáme, no. Tak zdravím pod ještědem všechny.

Je takový. Jo, akorát to má tu nevýhodu, takže před koncertem to musíte rozhýcovat pořádně, jinak to nehraje. Jurášek dává Arakain Paganíně. Zdravím do studia. Chtěl bych nechat zahrát pro kolegyni Jarku a pro všechny posluchače. Zdravíme kolegyni Jarku. Bude to Paganíny od Arakainu.

Tak a máme tady další kousek. Máme tady další kousek, vydržte mi chvilinku, já na tom zapracuju. Další kousek, tady vidím Tomáše ze

Zubrnic. Zdravím Tomáše Zubrnického. A Tomáš dává System of Down. Tak jo, děkuji a velice hezký večer přeji já taktéž. No, už se to sype, no, už to letí.

Tak pozdraví o Zubrnic ještě jednou. A co tady máme? Máme tady Kubu Louňovického, ten dává pro paninku krucipísk. Tak zdravíme paninku do taxíku přímo a posíláme.

Tak zdravíme paninku do taxíku, tak to je Kubu do Louňovic. A mám tady pankáče a ten pro všechny dává NVU kapelu. Tak dáme, zdravíme pankáče a posíláme.

máme tady návštěvu z Polska, sousedního bratrskýho. Zdravíme Pavla ze Sopot. Vydržte mi, já to tam převedu, nastavím teda. Pavel ze Sopot píše, zdravím rádio, hej a posluchače. A v dnešním kalendáři se zmiňovali B52, no to je dobrá kapela. Tak Pavel ze Sopot říkal, že bychom mohli ještě dát od týhle grupy, co bychom mohli dát? Rock Lobster, to je taky dobrý. Tak zdravím Pavla ze Sopot, a posílám. A už by to mělo jet.

Tak to bychom měli. Zdravím Pavla ze Sopot. A mám tady další kousek. Další kousek je Jan Zjanovic, tady má. A dává Halloweeny. Zdravím všechny posluchače a taky do studia. Moc děkuji.

Dalšího z posluchačů, kterého tady vidím v dnešním pořadí, tak to je Mišoš, zdravíme, Mišoše. A děkuju za přání. A bude to Dickinson, Brew Dickinson.

Luboš nám píše, že jede s kamarádama na festák do Zbytin a tam hrajou X-Age ve Zbytinách na festivalu. Tak doporučuju, protože X-Age jsou fakt dobrá kapela. Taková trochu netradiční, a když je posloucháte, tak se dá říct, že kluci dobře vědí, co dělají. A fakt to mají jasný, no, kluci. Mám rád takovýhle kapely, tak nějakou ochutnávku dá, píše Luboš, tak dáme třeba One and One. To je taková fakt hezká píseň. Tak by to mělo jet.

0: A dívám se na hodiny a vidím, že je 21, no tak dáme 21. hodinu a pak se uvidí. Koukám, že přišlo nějaké přání, tak to zkusíme, no. Takže těch 21 hodin.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Než připravím další věci, protože to vyhrnulo pár kousků, tak ještě vám připomenu, do kalendáře se to nevešlo, ale dneska má taky výročí Ruston Moriv, to je kapela Stephen Wolf, odešel do hudebního nebe v roce 1981 1. července.

Tak to byli Steppenwolf. Taky hezká věc, hodně se to hrávalo i na Oxenberku. Paďour z Bukova nám píše, že je v pátek v hřebníku Big Beat. Nenapsal teda, ale kdy, od kolika hodin a kde a za kolik, no nevadí, ale hlavně, že víte, a místní to vidět budou, kdy v tom hřebníku bude ten Big Boss pátek. To znamená, když se podívám do kalendáře, tak pátek je kolikátýho? 3. července. 3. července pátek Big Boss v hřebníku. Budou tam Jackers, píše Paďour. Tak asi zřejmě, tak ať je na nás na tu pařbu víc. Ať je nás na tu pařbu víc, tak dáme Jackers.

0: Tak přátelé, přijďte v pátek 3. zapařit do Hřebníka. Jak jste slyšeli, budou tam Jackers zřejmě, takže to slibuje velký hudební zážitek. Přenáka nastyd z toho horka. Pavlík Sůza, zdravíme našeho VIP posluchače. Ten to vidí na Midnight Oil. Tak dáme, zdravíme, posíláme.
1: Radio Hej, s jihlem Radio Hej, das Radio, na Tidlich.

Tak to bychom měli Midnight Oil a pak je tady Monika v kotelně. Monika v kotelně to měla docela dobrý teď ten poslední týden, krátkej, horkej. Protože nebylo v kotelně tolik práce, jo. Akorát, že o kotle šli jen tak okrát teda vodu teplou užitkovou a to taky má určitý věci, mají výhodu. Jo, tak, co dává Monika v kotelně? Gamma Ray, Empress.

Tak zdravím Moniku do Kotelny a já jsem měl tady v plánu, protože jsem nesci v kalendáři dvě významné výročí, jednou jsme říkali, to jak umřel Houston Morif se Steppenwolf a to jsou věci, které by se neměly zapomínat. A druhá tady by byla ještě jedna v roce 73. 1. července odešel do hudebního nebe Lawrence Hammond. Lawrence Hammond je veden jako vynálezce Hammondových varhan. Jo. Ten na to přišel. Je to zajímavý, původně to měly být varhany ryze pro církevní použití na malých farnostech, který si ve svých kostelích a modlitebnách nemůžou dovolit velký akustický vzduchový varhany, že jo? Protože jak všichni dobře víme, takový varhany pořídit, tak to stojí strašlivý ranec a na to mnoha farnost nemá, tak to přišli s tím, že udělat podobný nástroj, který zní stejně skoro. A je to i realita, protože je to elektroakustický a nástroj, nikoli elektrofonický. Jo, tam se generuje zvuk elektromechanicky. Ale tak vám pustím ukázku nějakou s tím nástrojem pro kolárům, pochopitelně.

Tak kdo máte rádi Hurricane, tak jsme si dali prodavače barev. Pavlík Sůza napsal, že by nebylo od věci, jestli bude čas. No tak proč by nebyl, že jo? Jestli bude čas, že by brichta. No tak to zkusíme. Já tam takhle šahnu. Schválně se tam bude.

Tak ještě jednou zdravím Pavlíka Sůzu. Jinak dneska skončíme asi o něco dříve, z několika důvodů tedy. Protože nám občas vypadává linka, se někde boží opuštění, hromy, blesky. Ale zatím to drží, to je jedna věc. Teď to zrovna vypadlo a stále, no možná mě ještě slyšíte, a tak asi jo. A to se stává, že jo, při takovýchhle živelních pohromách. A potom taky, abych byl vyspalej na sobotu, to poštědit nesmíme, že jo, to je minimálně do 11. do večera, jinak to najde, jo. Na sobotní Big B tak byl čerstvej, vyhajanej, jo, do růžova, jo, a co si dáme? Dáme si ACDC.

to je takový rozkošný rockerský název, jo, Serna System. To vládě leta nedělám nic jiného, abych pravdu řekl, tím nechci mládež navádět, to bych si nedovolil. Jurášek to vidí na Krypton a Koloseum. To není špatný nápad.

Takže krypta má Koloseum, já ještě musím, málem bych zapomněl, že Jurášek chce tímto, teda touto skladbou, co jsme hráli, pozvat posluchače do Protivína na Dirtycall Fest. Takže nezapomeňte pro sobotu v Protivíně na Dirtycall Fest. Tak jo, tak jsme to udělali a já tady mám ještě nějaký přání, no. Pavlík je tady. Podívejte se na to. Tak zkusíme, no. Zastavit desku, to je normálně nemoc u mě, jo. Jo, že když teda hraju desku, tak ji pak musím zastavit, jinak hraje dál. Tak, už je to v pořádku a Transiberian Orchestra dává Pavlíku.

Tak přátelé, to byl Roy Gáter. Já se s váma dneska rozloučím. Jednu pěknou věc mám pro vás připravenou. Ještě Foo Fighters. To nám vyjde do 10. Zítra. No, budu se těšit, co? No, zítra starý desky, vidíte to, čtvrtek, starý vinily a potom ještě nějaký Big Beatek k tomu ve čtvrtek a po Big Beatku večír, teda zítra od 10. hodiny až do půlnoci, Péťa Zlámal s rokovejma démantama, ale to bude až zítra, takže ty Foo Fighters dáme. Milí posluchači, já vám děkuju za poslech a budu se těšit na slyšenou, to jak jsem říkal, zítra a jinak mějte hezký zbytek středy, mějte se fajn, vy co jste zmokli dneska, tak jistě jste se uschli. A jinak, jak říkáme na rádiu, hej, to je železná poučka, jo, držte vlnu.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech, kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga a Jacka Teagardena, byl to vlastně Jack Teagarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš veleben jistě, ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billie Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šustím papír a jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tajně si, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo? To musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo. Ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a ne si tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevilo na chviličku docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesně Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si Koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhé kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvílema smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu. No, potažma blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrábce Tobogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, který jste slyšeli předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, který ho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jako doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom novým roku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Přesem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werber, kdyby se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: 1, 2, 1, 2, 3...